Pilgram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je pravda.

0: zber.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysím vám tu na stene.
3: Aká gitara? To je preca rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedno.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

Pilgram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je pravda.

0: Tak, už je tam. A je zahrabaný. Kdy mi začne rást?
1: Počkej, hned to bude.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

0: jsou vážný, doktor a muž.
1: Ukáž mi, truhlička, co je tu ještě?
2: Pozri se.
0: Aha.
1: Tu je plášť bělý.
2: Tu zopár kníh.
1: K tomu si vezme moje skalpel a kliště a cviker, aký nenosí nik.
3: Truhlička vzácna, truhlička milá, co všetko pre nás si dobre skryla.
4: Za to ti ďakuje, Dodo.
1: A píla, nad ktorú niet.
3: Truhlička vzácna, truhlička milá, tam

hrám. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je pravda.

kilogram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je pravda.

zpravidla se v sobě navzájem zhlídla. Zatímco zněla serenáda, se zabouchla a měla se ráda. Když hrála spolu šťastná byla a na sebe se naladila. Jo, měla se ráda velice, sama bez sebe hrála smutnice.

na křídlech lásky se vznášela jak notové svazky. To když někdo průvan způsobí, láska začíná. 1, 2, 3, 4, 5 na doby.

když šla spolu na uvertúru, hrála forte, ať jsou všichni vzhůru, a že jim spolu bylo prima, počase měla.

0: zber.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysím vám tu na stene.
3: Aká gitara? To je preca rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedno.